Što možete, dženca, išće tak doživić, niko to pokive mam za tutu rijanu neđelu. V Vohozach sveča dženca domkovanku, mjez drujim ze serbske hudžbu, hač to štyrjoch ve švelovi brožni pši crkvi. Drežance Serbija su na mačanorečnu božu mšu přeprošeni, dženca poponju štyrjoch do crkve svjatého Antonija na Bunovske. Potom je svačina, za to nech kojžde nešto sobu přinese. Jeli cesovam vuljeta do Česke je, v Liberecu je dženca predstajenje serbského oratoria Vulkotna voda, navečo pečih v aholi Liberecké univerzite. V Krosčicach je nešpo domkovanki s požonovanjom konjacr zapšaho dvemaj na vúce při hátkach. A skupina Floppy Dolls budiského dživadva zapiska dženca v Nebelčicach poponju štyrjoch na Farskim dvore.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
1: Hej takhle klinči, kojiž de pjatk tu na našim sčelaku. Svojim hudžbnym serialu Crescendo zabiera so Szymon Heduška s aktuálkami serbského a mezinárodného hudžbného sveta se serbskými hudžbnými staviznami a druhými hudžbnými témami. Přes ešte 4 leta je tak 200 jednotlivých epizódov nastalo. Skladnostne tuto jubilea je von nám niekotre ze svojich najľúbších epizódov do vúsovania zestajú a tomu hišče novostku doda.
2: Jara husto so mje ľudžo prašeja, zvodkel da přeco te ideje za nové epizódy bereš. A tak pravje na to, hač do dženstnišeho vodmujič nemožu. Myslu se, zo je to pola všechky štajke pravidłowne seriale v rozvosu abo noji nach vuhotuja, to samsne. Dyž so za vecku horiš, a tak džen vod dňa ve tematice ryješ, so to vod samoho vuda. A nikotre témy, to dobiu tež přiznač, prostče tak přileča. K tomu svuša například so s instrumentom leta zabierač. Kuždo letnje vuzvola krajne hudžbne rady v Nemskej jeden instrument, kiž so potom celoletnje mourec sveči. Leca je instrument leta akordeon, a tuž sem so spočat leta ze šelakými serbskými akordeonistami vo temje rozmovjal.
0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Akordeon svuša do serbskich hudžbných staviznov. Hižo le česatky dlho. A zavisče dopomina so tun, abo tamne z vás na džiat na 190 leta, když je znata serbska skupina, po viesných svedžinách ježdživa a tam ľudži zabavjava. Floriana Bemaka su tute leta vo sebe formovali.
3: Jako džičo je môj vujme zaorio, to by Marko Smoa pod Lusi Holcu. A ja som to zbožomil, když sa Marki bol v Mauri Svitsi sedieť, kde sú môj vuj přihotvojo na koncert. To by si také ráno u komiky, to mi kúži čas zase motivíruje.
2: Potom je sam po příkladě vuja akordeon nauknul a je dženca jako akordeonist na niektorých serbských svědčinách popuču.
3: Mé renče jsou doživěně romáče s přečelemi ve Ukraju, abo tu ve Vůžice na festivalách. Ráne slovianské spiv spivač a serbské spiv, přitom rývač, druhý ľudí zeznač a je celé jednore mesové byč.
2: Dive Cysz je znaty přes skupinu Popsorben, tyž vun hižo dlho na serbských svědčinách vystupuje. Jeho fascinuje so instrument.
4: Takéž un jo bez stroma funkcioniruje ha s tým tež ve veľa situáciách mi zlohší. Dere převodžeč ze súčbu ha aj čiště jednore tež spivač, no kešim možným příležnosťam.
2: Dále zahoria jeho vulka paleta možnosťou instrumenta.
4: Misa jara lubi ta vulka dynamika na akordeone, přesto zadawe ja rozžene registry, kiše može zastajić, sam jara lubi za može jen tež cunje zynki rač na akordeone, jen pa te može hajze s tym pravim registrom, kiš jara orkestralne klinči, mocne melodije zarač, a vysa tež porane mocne převodžač.
2: A tak je nam akordeon předovšim znate jako ľudowy instrument. Ale?
5: Což potom mi osnáno, ta neznačíša funkcia, když například tyž na balade myslu abo na žánre, když jen tu akordeonik nebyl očakval, když pa on to a možno jo. A ty, po mojem minenu, ty klasická literatura nic přeco, ale husto tyž dere funguje na akordeone a luščiní to dráč, ale ty si to naposkáč.
2: Praj Bosčan Donat, akordeonist skupiny Holasky. Najradšo má vun vokomík.
5: Když ja jen sám žila gojac neslušu, když sme ve vulky skupine hudžbníkov na nekakým spinnom večerku zahali a potom sme tam boli bez akordeonov a potom si ty žila vac nesu sám slušal, ale ty si proste tvojim postam doveriaľ a si bol jene s tým instrumentom a potom gajšu také extáze, když potom všetci vokal tebe rejuja a spievaja.
2: A runie to vúčiní ľudo hudžbné doživienie. Tuž smieme vo sebe leca, akordeon tak pravie vo svičič.

0: Nimo aktivnych učbnikov, když pak učbu bole jako hobby vukonjeja, máme ve Serbach tež tojšto ľudí, když so ve nekajke mierie povovanzce z učbu zabiera. Tomu svuša napríklad Maria Maccena, logopedoka ve Pančicach Kukovie. Z nej som so raz o tem rozmojal, što môžeme ve šednem dňu v obkičbovač, zo sej krúte vus zdržíme. Vo sebe netko, když temperatúry pomalu zaso padaja a ľudžo spiešnišo skoria, je téma zaso aktuálna.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Maria Maccena je logopedoka v Pančicach Kukovie a vie dokladne, kak môžeme džen votednia s maličkosťami na svoj vôz džívač.
2: Hajnešte celé bytostne je vizo stajne a veli píč, to je netko menú ve prvnem reči čichu vodu, neko vizo v zimským času in tým rádi in čajpije, to je tý celé v poriadku, ale ja stajne rádi praju, kvitsi ja tý žan čaj a žan kofi nedám, ale tý vodu. Tola za naše cúho čivo a za vosoky a za krk je voda nešte celé bytostne.
0: Temperatúru ze žividvo máme vizo tiež v obkýčbovač.
2: To generálne páči za pičo a za jedže, čo čo je v osebe zimné, alebo v osebe čupfe, alebo jara vutre, popromskýre škodí, dokud štopon v osokách môže škrabotať.
0: Štopak činič, kde špetneme zo náš vôz takhle trošku škraba.
2: Bojnen ša husto rade to nečiní, no, také vodkašľovanie. Tam nebyť vidieť, čo je nešto, čo ešte v osokám skýre škodí. Tohle v tým páde, když nete začúče má, mi nešto škraboce, zase nešto píč.
0: A když rúne ničok píču pší sebi nemám?
2: Čo ešte tiež dere činč, môže jo mojim plack cumač. Tam je zase vážne, že to nie je žen vutre plack, alebo eukalyptusoj, alebo nekeke volie, ki sú jara vutre, ale in celé normálne plack, ja mo prajem. Tu meni cik tomu vedže, že sú vlastne vie sline tvoria, a že sú vie sline tvoria, pojena častejšie spožeram. A častejšie spožeranie k tomu vedže, že tu krk vodspína. Te vodspínanie toho krka je takrát nešto celé bytostné, že on je štabilné, že tu vus je štabilné.
0: Nic pak jenož, keď blíve vopkať s vosom a vosokam je vážne, tež džerženie čeva je bytostné za krúte vos.
2: Čiž máš tenie dživo, když byste veli sedieť, zajem přiličaku napríklad, zajem tam stajne zase lada, zo majne rúne stavu, zo ta voa nie je přenapínaná do predka abo dozade, tam môžem čivovať se čin, zo sem všetce zajem tom brodu, smie rúččane, s tým ja zade sú te ramena, tak rec ja raduje, to je nešto dobré a stajne všetce zase na to dživač, kaký je ten stavu. Tedy šen stej, zo majem dobrý kontakt so špundovaniom, to zno veľa, veľa vúčiny, zajem hajne kak kšiuje nestej.
0: Tuž přinšče šice s krutým a stabilným vosom přes zimu. Nimo miery rady zabieram so ze serbskými hučnými staviznami, vo sebe ze staviznami novšieho časa a vosobami, kýž sú so za tú serbskú vec zasadžovali. K tutým vosobi nám svúša bezdvila tež křesťan James Münk. Vun by jeden z najznačiších vúžijských gitaristov a hučníkov ve 1980 a 90 letách a je v tým času serbské hučné živienie ve pozadku nesmierne vovlivoval.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Nedžívam so, zo najviac z mladých ľudí ničo s menom křesťana Jamesa Münka započeť nemôže. Tež po dlhšej rešerši v internete som jenož muličké informácie k jeho živeniu dostal. Z vôľkého dela pak počahujú sa na předkáčace rešerše kolegynov a kolegov. Sam voného vúbierného serbského gitarista ženie zeznal nesem. Povedá pak so voním serbským učným živeniu všetko hišče. Serbsce rečal, ženie nie je. Je pak serbsce spieval a serbsko zaostajú je v lieče 1907 rodiny ešte viac. Jako křesťana Münka znaja jeho jenož malo. James pak je mnohým zapříječe. Vun by gitarist, komponist, spieval, hučbník, aranžér a samo jako klankodživadelník je skutkoval. Hudživ je ve viacorých skupinách, miest druhým ve 80 letách skupinie Honky Tonky a pozdišo potom skupinie Šavu. Gitarist byše tež napríklad pola folkskupiny Judahy. Wiele wo to, stoisch na popularne Hutspiel na serbskich Rejach a Sarja-Doanjach, abo Hornio a Delnio-Serbskim Rozwosu doživjame, niebe bies ideju a sobu skutkuanja kšesčana Münka było. Za Mirčina Veclicha je gitaru rau, většinu spivu Marka Smovy je aranžoval a sobu produkoval a za džiči a džičace spivy je so jara horiu. So je so nad telko dživom s druhými svojske tvorenje hustčišo razanješalo, je dre možno. Je zmeni pak ničo na tem, so přidruži so 180 učnim vopčevanjam išče 50 svojskih spivu. 2002 naroči so z Berlina do svoje domizne a spielni se s tem sun. Krotko potem, hakle 640 letne, nejapce zemre. Svojski horizont je se čas živjenja pšetco za so dale rozšerjav. Na koncu pak vosta stajnje tun, kiš so vos vunčne vedro a dobru naladu staraše.

A dokaž súč mi cze pšetco hižo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku dostaviznou. Nemský violinist Johann Wilde je sedna često štrtci vúviu hozdžikov violinu. Súčencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takle klinčeše.

pozvo sa zakonči. Do přichoda nadžijam so dale na dojšto kreativnych ideju a dosť temu. Znajmenča za 200 dalších epizodov.

Med les bilo Mirčina Veclich a tobie. Jenu stučku išče mame za vas hač to dvanačich. A to je naravanie z leta 2022, tedy je serbský rozvoz produkoval haj šlake nové vobdževania klasikario Karla Augusta Kocora. Mies druhým tutun spil, kiš je, haj, môžeš to s dobrým svedomím prajč, tun najbolje vobľubované serbský nazemský spil. Tun klasikar Ištvan Kobela zaspíval.

0: Anitko, Jenit und Vanacic.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s budijským tachanským farárom

Přichodne zbožopšeče je dojšło rymowane. Lube Dziedo, Tomasz Rečka z Kameny Pola Radworia, mi horce Jack zaušu procu lubosć a dobrotu. Kuzbuješ przez dobre idee a posmiuk krasnu nam tu zemju w užisku. Nieprzestań nam pokazać, štož to ważne je, mocnie budeme svedčić, to je 70. Gratuluję Nuczki, Sara, Lili, Elias a Fabian a z dobom dzieci Kristina z Enrikom a Michał z Antje. Towarstwo Bratrostwo Kuluskeje Vosad gratuluje svojemu dovoljetnemu čvoni Michałowi Korchie k 65. narodinam, kotrež je štvrtk svečil, a džakuje svojemu zaušu procu a dživo, kotrež sa towarstvo Vesku, Kapavku, Sulčecach a Vosadu z civije v utrobe navožuje. A pisaja, lube Michale, vo sebe rade rajeme my kekleriho z tobu hromadže dživado. Zamožeš so do svojich rolov stajne cíle vúboko zanurič a tak je tvoj šíbavý a suchý humor po všich Serbách znate. Ľudžo či rade přiladuja a vobražeš šudže a šiem vúlke veselo, zamožeš vútrobe zrieč a nekotremu škúli roni so tebe dla silza smeča. Ostaň strove a čive a namiš pravie dovo svirne lajský dživadželnik. Do Kočiny tam je Franz Langer pjatk v 80. svečil. Vele zboža vo sebe krutu strovotu a dale vele vesela ze zárodku a skotom doma. Ostaň stajne taký vesový, kaž tebe znajemy, to přeja manželska Maria a šitky džiči s nučkami. A tež kulovské bratrostvo gratuluje a písa. Po znova založeniu towarstva bie Franz dove leta člon předsedstva a je aktívne sobu na tem dživau, so by towarstvo rostvo spomožne ve vosadže skutkovalo a bylo po Serbách znate. Vun náš Franz raješe ve nímale šitkých inscenáciách, so vie spolným elánom a zahoritosťu sobu. Ač ako Janžel, Rabia, Kohar, Búr abo poslední inscenácii jaka Pater Braun z Mištruva kojžde v užadanie. Sme rade s tobou rali a nietko ve starobie vostajn na myšče pravie dovo jako příladova svirne. Zapvač potom knies za dovolietnú svieru tovarstvu.

Nitko dje dalje do Lena, tam je štvrt Rudi Šefer sedom dje sačine svečiju. Svirnemu suhari serbskeho rozvosa gratuluja a přeja vele zboža nidiši sobu šulario z Pančic a Votrova. V Bretnichu Hauswalde meješe pjatk Maria Kunatova jubilej, gratulanča pisaja. 80 let je či Bog knjez Darius Trovosči. Luba Maria přejeme či vostajn dovo mez nami a po zemskim bjeđenju bo sa kronu njebesku. To přeja manželski Bernd, pjeć dječi s partnerami, nučki a pranučki, přizanknu so brat a sotre s manželskimi a svak. Přichodne postru je zase oba snička, Ljube Vujo, Mirčin Kiška z Budišina se 60 švincami si šepolneho vodmacha. Modo džeržiče ruka vumilska. Jako nadobny rek a džentlmen, če cvrha svojba znaje, ste jara na tvoje žortne kusate baje. Gratuluje Zara ze svojbu. A na koncu hišče do Sernjan, tam ma dženca Monika Zahonova z 70. narodnine. Gratuluja z cveje vutrobe manželski Mirčin, ci džoki ze svojbami a doromade 7 nučkov. Vosebje voni přeja dale krutu strovotu bože žonovanje a zobe za nich předsotajka Luba Vouka, oma Vostava. A dež nučki raz svedomie nesu, potom dale vele vesela při rejuvanju ve line dance skupinje Smerdžace, abo tež při spomožnem djele ve Riane Zahodce. Lube postru do Sernjan.

0: Tak klins gde domov můj ve versii jako oficiálna hymna ČSSR. Stavizny zpíva se pak věle jasně zachopil. Vesem naštěstou stry a čižašťa jo nastalo živadlové kráče Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka na serský svěžin fidlariou abo žádno pirjenie a žádno grakanie. Autor toho kusa je bu vesem naštěstou vesem rožený národný pasnikar Josef Kajetan Till.
1: Wenn ihr wegen vážna veselba českého národního gibania. To je bylo v tom revolucijském času 1848. A v tom času jo zachopil svou politickou aktivitu jako spisovače, jo byl uzvolen do austrického parlamenta v Víně. Jo, to je ta slizina toho autora Josefa Kajetana Tylla. Jo, a wenn ihr wegen aktivně byl za nevětvisnost Čechov vět austrické monarchie. To je také vážné za ten kusk, ako jo napisal.
0: Text teje štucky toho graša opisuje svěžin v Praze, kterýž se tam vědměva každé léto na úkách v Nusilském dole.
1: Jo, a titel se pešigujo na ten svěžen Fidlovačka. To je titel toho svěženia šejcov a Fidlovačka klince jako muzikový instrument, ale nejo. Znáš nejo případ, až su uzvelili taky titel Fidlovačka, se vě na takých ľudových svěženiach se vele muzicirujo, ale ten pešek jo, skerie na taký rét, kenž šejce užívajú za gladkovanie kože, zgetovanie crejov.
0: V grašiu je viele písaných obrazov z birgarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus je napísal František Škrob. Vezenáš často jeden rožený komponista, dirigent, jo statkovo podobně jako Josef Kajetan Till ve sféri literatury, jako nacionální umělec na svém pelu, na pelu muziky. Tak jo vezenáš často či a dvažašťa zgromadně s drugými patriotami založil prýdne české operové tovaristvo, kteréž je v Praze prýdne raz představilo opery v České Rice, a to mimo uvzyša s lajskými krajarjami. To sú driebeli na zgenienia, ktoréž sú Škroupa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratenik, drotový viezak. Vena je nastala čohu 40 let do opery Bedřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta a pláši ako predná vierna česká opera. Škroup sám je spíval na premiérie v 1852 klovnu rolu.

0: Co go dla stoju porażinca we sni, twerby bydrzycia smetany, dajo se tek rozkłaść na muzyce za żywadłowe grasie Józefa Kajetana Tyla. W grasiu z niej odwerska muzyka, ale równo tak ludowa, związana z wejstnym żywieniem a żywą. A to pak niejo biergarstwo psiuzyło.
1: A nie to musimy gronić, aż ten cały kusk nie by uspieszny. Jo ten poprzawen, jo, jak się to groni, przepadnu dla praszkiego obydlarstwa, dla kubwanego praszkiego bergarstwa. Jo przepadnu dokulaż, ty jo używał poprzawem taku skierie grobnu česku ludovu rec. A ta, to kubwane bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo pšeliš přenimcovane a veni v togo nesu vele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestaval a to jo byl ten spiju Gde domov můj, žojo meja domunia, žojo mej dom.
0: Toštěn spiju, kde domov můj, je celý cas vestal znaty a byl oblubovaný, ale živadlový kus fidlovačka jo se zabil. Při samém 82 let nejo se představil. Pe přední světové vejně jo bylo kněžení Habsburgu Keynes a austrijsko-hungorská monarchia jo rozpadnula. V oktober je 1918 jo se založil nový stát Čehoslovakská republika.
1: A ten stát jo uzvelil jako svou hymnu rovno ten spiju Kde domov můj. Jo to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovaný a rovno popisujo tu zvězanost Čechov k své domuni. To jsou tam namakali ve tom spijuvě a ve toho mě se zdá, jo by uzvedené jako hymna ve nové republice. Ale to jo jano ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom ve tej československé hymně.

0: Jo, jo, mej dom. Nen to wieme, až ma tož ten dolnej Łužicy tak obľubované spiju zajemne stavizne, ako prejedne joga nastav, ako česká hymna. Z toho nastaším a staviznami jo se zabieral Hartmut Leibna a napísal o tom také z nastavk za siarský kultúrny časopis Rozhľad. Sebastian Elikovský Winkler jo se s ním o tom rozkrňal. Bežo spôvo, mažínca na roku kupky siarská namša za evangelských siarbu Kristiana Pinikova z miesta.
1: Pomagaj Bog, ljube soči, a ljube braće, dolni, srižni, a gorni Łužice, a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vam žobnovanu neželu. Nažin cajšni neželi, na 17. neželi posveti čojosti, stoj evangelijom, pla Matijosa, 15. stavje. Sluhajšo. A Jezus ustupi do drstronu Tyrusa a Sidona. A gledaj, kananejska ženska, duca z tých samých mroku, voaša a žašo k njomu. Och, kniežo, ty syn Dabita, zmili se nade mnu, me ja žoka jo vecata zlie hopsaj žona. Vyn pak je žedno svoje nevedkroni. A jogo ukniki přistupichu a přosahu jogo a žahu, pušču vece, přeto vena za nami vova. Vyn pak vytekronie ce žašo, ja nesom pysvane, ako jano miazete zgubione vejce, te je jaže Izrael. Vyna pak přiduca se jomu pykvoni, a žašo, kniežo, pomož mi. Ale vyn vytekronie ce žašo, vyna nejo přistojne, to šiši klip vezeš, a psam predkrošiš. Vyna pak žašo, jo, kniežo, ale šak ježite psycki v tých drobiencu, ken švit svojich knizu blída padajú. Tekde Jezus vytekronieci knižašo, och ženska, tvoja víra jo velika, tebie se stani, ako ty což. A je ježoka, hodu vás trova v tej sami štunže. Tak daloko serská Biblia. Tož tom čojeniu, doživíme Jezusa zase raz ako provokatéra, do groni ako lúža, kenž přestupíme mroky, granice. A poznajeme žensku, kenž kšuše víry, kenž má jasné zámier a je negledajúce provokáciu, přespytovaniu dojšpio. Kaka tomu? K prednemu, že Jezus ven z Galilejskeje, do ne izraelitiskeho kraja, Mistře Tyrus a Sidon se pomenioti. Nie však na turistickém drogovaniu, k drugemu zmaga rovno toštu kananejsku žensku, tudišnu. Vina ženska za ním vova. Nesvyši jo Jezus. Jogo uknikam jo je gvosnost švatalna, a teke což vova, kniežo ty syn Dabita. Kral David, pla kananejskich obľubované nejo, tož ne treba doch kúžde viežeš, kto ho duce jo. Tola ženska, to vie. Vena voa dali, Jezus melce. To šukniki Jezus apšose, pušči uvece. To groni, pysčel ju přec, pen jamame problém. Nio tež nám znate také obhadanie s problémom, togo, kenž problém ugronio umielcujome, mundtot machen. A ugronione ignorirujome. Jezus pak žensku přec nepysčelo. Vyte goronio šak svojim uknikam. Veto tak vosne, až teke ženska jogo svyše. Som pysvane jano za zgubione vejce tie jaže Izrael. Tola ženska se jomu pokvoni a svoju přosbu vyspytujo. Kniežo, pomož mi. Vynaže víri ve Jezusove gojarske mece, teke za neizraelitiske lúže, tež za svoju žoku. Jezus pak má jeho postupovanie za nepřistojné a vytekronio s obrazom v kliebe za žiši a nic za pse. Ženská však se vyt jogo väčšie kritiky za čašiš nedajo. Vena ju přijúzio a Jezusoju s jogo obrazom vytekronio. Vene se rozmiote. Pen Jezus je utrajnu víru, je je do víru, do jogo mecu připeznajo. Ljubi přisucharje a přisucharki. Víra jo pšeliš velika mec. Nic však víra kenče živa jano našich myslach. Nie. Ale víra, za kytaruš smeduce, a se nedajome začašeš, za kytaruš kvosnje argumentirujome. Zroniu trebame za dobyšasku víru za mě, za sebe a za derimješe bližšego. Amen.

0: Klaus Nato, do zas wóža nego umienka. A to vencini gromadžde ze sebejo vesadu ze svietocného namšu. Klaus Nato je veľa ukpav svojej vesaže, jo se angažiroval ze ženskýho úte. Vielgin za modu vesadu jo svoj muzikalisky šik zasažil a uvijal dujarskú muziku ve vesaže, bo samo krajne pozaunove zakronite. A jo tyke rozmiel, až serska tradícia a serska rec cerkvi mate svojo gednotu.
1: Dass wir uns um unser wendisches Erbe hier in Kolkwitz kümmern, das begann schon vor mindestens 30 Jahren. Dass der Pfarrer Fritze hier als großer Held einfach da ist, das war auch vorher klar. Dass es da auch noch den Pfarrer Hausig und den Pfarrer Teschner gab, das war nicht allen bewusst, aber auch diese sind jetzt im öffentlichen Bewusstsein vorhanden. Das wirklich wendische Leben ist hier in Kolkwitz nicht erwacht, aber in Gulben. Bei den festlichen Gottesdiensten in Gulben gibt es inzwischen junge Frauen, Schülerinnen, die wendisch gelernt haben, die dann wendische Lesungen machen. Die lesen das Evangelium auf wendisch oder lesen die Epistel auf wendisch. Allerdings lesen wir es dann auch noch einmal auf Deutsch, weil wir auch in Gulben viele haben, die nicht wendisch verstehen.
0: Tak leda Klaus Nato, Nato Serske, zwoje Vesaže, a jacu o Vici Vižeš, a som pietal predkúščevania Madlinu Norbergovu, vedkupky Serska Namša, a ju som šašal, kak vena pesúžujo jogo angažemong za to serske ve cerkvi.
2: Jo, ja som se teke ve sledem casu raz s ním rozgranjala, a von je ulicoval až von čižo ze snímsky stron zelo, tam se ve nejo ni cerskego bo, kak jo von mogal to znaš, a pon jo von čižo do Gukojc. A zavisši před 28 letami jo tam ešte cerska Ludnost spor, das ist eine Stecke, ist die Sarski Poidali, der Luges Jeda, wo ja ist die Vijo, starre, starsche Jenske, wer drast wir. Ja, Livetto näher, totak, sa wajne, sa powajne, mehr, als du ja zuwa authentiske, als du bujo se uvijas. Ja, se mislim, ten Faktor, ako jo to ubujo, ten Seim planjogo, to jo bo, to jačone spivanje, a te aktivite v gobinje. Tam jo von pon vižu modeluže teke, voni nose drastvu, voni pojedajo sarski, voni se zajmojo za to sarske, a to jo planjogo potom se mislim nekak k tomu vjat, a to ne on jaboge, to jo žive, to sarske jo žive, a samo ta riec. A pon jo von teke přes AG, přes našu kupku, Sarska Namša, my jsme na těch vršajnských cerkvěných dňách také Sarsku stojnicu měli, abo tam něco Sarskego a Sarska Namša. A jo ga také jen farský konvent a tam jo von to také sobu dostal Sarske Faraje. A po měse da jo to nekak kjadný změně věd. A to zajímne jo, až na jo ve Gukojcach to vieme, ten Pfarrer Fritzo, ako jo Stare Testament přestajo, ten film v Užice, kde sme šikne vyžili, ten jo von za sebe votekšil. Tam jo von nekak rozmiel to jo nieco vosebnego Jana Gukojcach. A von má grajarský talent. A von jo von scenisky přestajo togo Fritza, Pfarrerja Fritza, a možda tam napšaudu po gožine ulicovaš, von se obleka, ako Fritzo, a ma Bibliju, ruce, a ja som to ješ dva raza vyživa. To je ubiane, to je ubiane. Jo, a pred čimi letami, ga sme v Gukojcach potom mili ten evangelski cerkvine žen, a tam je von sobou se vi bo ve prigotovenski kupce, a to je von šikno vilgin, vilgin deri prigotoval sobu z nami. A ja begroniva žinca, jo to sarske za njogo nico bini normalnego, teke ve cerkvinem živinju. Von jo se po takem pičku jo se vi obrošio, ali k pozitivnemu. Von jo žinca naš partner.
0: Kroni Madlina Norbergova vo farariju Klaus Nato, njento přepetajo cepta na moču generaciju, šikne su přepšasone net po našem mušćivanju, zigadviju do Gokolskije cerkvije, potom sviše tam nazemski svježin, pri kafiju a tykencu.

0: Glukožecenia.
1: Mit somme gratulirowasch hatte Glukožecenia leše domjesta. Naš prijedne jubilario Jan Svoka, wenn gledas liet gnačija živešas liet stvrtkjom jo narodne žen, a k tomu žognovanemu starstvu přiru nejúčavnejše Glukožecenia ve domovinskej kupki Hršubus strubosť a derje meše a jasova okognuža ve krejzu Lubech. A ta šéfruka rovno teje domovinské kupky, Sabina Zigova, jo stvrtk měva teke bostak, stryja 6-60 let vena svěší a teke za ňu se vě přijdu Lube Glukožecenia ved jej kupky. Jela na strobotu za přijduce živinské leto jase lepší nových projektach, za kterýž njento ako rentnaka, se myslím, věci caca má, a ca stejteke byš za familiou, za Žiši a Engel Žiši a za Lubikov cvůvěka Franka. Regina Rotova z Hršubusa, negajšna ceptarka na Dolnosherskem gymnázium, je jo vedpětka vesem a 70 let stará. Na jeje borstak sú myslí lípšie šelky, japšie šele, mieščenské domovinské kupky a spivarky a spivarie, kora Vúžeca, vestančo strove a glucne přijdúcem živienskem lieša a myšo viasové borstakové koncižiňa ešte.